내가 보고 싶어. Tekmovanie sa to noc prvenstvo v techničnom podkoku Smučko, kier je náš Bizovičer nedvomno posledný favorit. Blíž stojí na Smejan, byl vysok, večeras, postaven mužak iz Šmartlega pri Paki. In tako ľudnem, že ostali Alpine Čiri, Borovo, Pata, Smučke, Jugoslavia, Smučerský pokal, Stava Kralni, tako naprej, igre v Kanadi, Sarajevo,